0: Robert Drožkár. Božkot 100 lajkov na Facebooku. Samona Rádio Ena.
1: Prosím.
2: Tu kešo doma Robert Drožkár, Rádio Ena.